0: duhovný. A sad sme samo starí govnári. Chalte.
1: Prerušen u mladíča.
0: Stojíš tamo na sune na šank. Naručuješ preskupa píča i dobacuješ meni, daj